0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Toto bolo prvé miesto Shakira, Burna Boy a Daj Daj z našej hitparady Top 20. Je to na dnešný večer absolútne všetko. Užívajte víkend, oddychnite si, načerpajte nové sily a zostaňte aj v spoločnosti Rádia Slovensko. Ja som Marko Varmus, teším sa na vás v pondelok.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebního prúmyslu ČNS IFPI. Počúvate Rádio Slovensko.